stonek růže pevně stisklý, jsou ve tvých očích beze strachu, jsou ve tvých očích.